poslední půl se mluví za nás. Otvori oči, pomysli ženi, nek bude ljubav. Još ovaj půl te ne dam, al znam, da je kraj.